0: Žalm 65, verš 7.
1: Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov.
0: Milý poslucháč, milá poslucháčka, žehnáme ti, aby si dnes svoje búrky nechal

0: Žalm 65, verš 7.
1: Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov.
0: Milý poslucháč, milá poslucháčka, žehnáme ti, aby si dnes svoje búrky nechal